Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: Tak děti, pojďte z vody, mám pro vás nachystanou večeři. Pak si zalezete do stanu a my s tatínkem vyrazíme na koncert.
1: A kam, mami? To nás tady necháte?
2: Ale neboj, synku, budeme kousek tamhle pod tím pódiem. Ale kluci, rychle pojďte z toho jezera. Chceme s mamkou stihnout Ronnieho Atkinse.
3: Jojo, mít festival hned vedle jezera je prostě bomba. A takovou výhodu ti přináší festival Holba Rock na grilu. I letos se všichni sejdeme na Stříbrném jezeře a už tento víkend si představíme kapely, které vystoupí na stage. Víkend s festivalem Holba Rock na grilu. Nejsme jen rádio.

letní roková jízda Rádia Čas Rock jede naplno. Naše roková banda si už vyhrála lupeny na Tubatanku, mega koncert Rádia Čas, Magma Fest a kupu dalších. A co ty? Od pondělí jsme zpátky s novou výherní větou a další náloží vstupenek. Letní roková jízda jede dál, jen na Rádiu Čas Rock.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Rok slaví narozeniny.
1: Slaví narozeniny. 15 let, Rádia Čas, rok. Parto, přejeme vám krásné pubertální narozeniny, hodně roku, hodně posluchačů a minimálně dalších 15. Všechno nejlepší přeje Kapriola!
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas, rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas, rok.

0: slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady je Márdi z kapely Vypsaná fixa. Chtěl bych rádiu Čas rok popřát všechno nejlepší k 15. narozeninám. Hodně posluchačů, hodně kvalitní muziky a hlavně ideální budoucnost. Happy birthday, rádio Čas rok. Happy birthday, rádio Čas rok. Happy birthday, rádio Čas rok. Dej to na hlas a tanči jako cvok. Hej, hej. Tak čau.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

0: nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
1: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncert

0: na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna.cz. Vaše sběrna.cz.
2: Partnerem akce jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Partnerem je Laznet. Spolehlivé internetové připojení pro správné rockery. Pro Opavu a okolí zajistíme cokoliv. www.laznet.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.

se na největší rockovou jízdu léta. Holba Rock na grilu 2026 Rádia Čas Rock přiváží 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě pořádnou dávku tvrdé muziky a poctivý rock. Na pódiu se představí Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Javaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Kupuj vstupenky už teď na časrock.cz a buď u toho, když to pod Stříbrným jezerem rozbalí rocková elita. Holba Rock na grilu 2026 s rádiem Čas

Čau rokeři, je před námi další díl pořadu Víkend, který začneme ve společnosti americké sestavy Camelot. Ta dokončuje práce na svém zbrusu novém albu, které by mělo spatřit světlo světa na konci letních prázdnin. Bude to 28. srpna, o finální zvuk se postará Jacob Hansen a ponese celkem 15 písní, na kterých se podílela celá řada velice zajímavých hostů, jako třeba Tobias Sammet, Billy King a mnoho dalších. My si z toho jejich díla jeden kousek dáme v plné parádě a vy můžete sami posoudit, jak se jim to povedlo.

Kamelot, co by otvírá dnešního dílu pořadu Víkend, a teď je tady něco pro všechny fanoušky legendárních Black Sabbath, a to z Brusu nová kniha. 500 stran velice zajímavého počteníčka, taky fotografií, pod kterými je podepsaný světoznámý Ross Halfin, a k tomu rozhovory se samotnými členy, to všechno může být vaše za necelé 3 litry. Taková je v přepočtu cena základní varianty této lahůdky, ale bacha, můžete mít i dvě limitky, které vyjdou na 18 nebo necelých 27 tisíc korun. Jakou variantu zvolíte, to už je jenom na vás, ale bacha, v těch limitovaných sériích je jen omezený počet kusů.

Jste ve společnosti pořadu Víkend a před námi je Sonáta Arktika, která oznámila termíny turné. Na něm jim bude dělat společnost německá sebranka Rage a odstartuje 15. dubna příštího roku. Mají v plánu objet celkem 16 zastávek, mezi kterými je i ta naše česká země. 21. dubna se zastaví ve zlínském Masters of Rock Café a máme se těšit na unikátní show za doprovodu orchestru, který tomu dodá úplně jiný šmrnc.

televizi Revel a taky rádiu Čas Rok pokračuje pořad Víkend, a to s legendárními Hardline, kteří mají pro své fanoušky opravdu smutnou zprávu. Ta se týká jejich nadcházejícího turné, které se bohužel nekoná. Důvodem je zdravotní stav jejich frontmana Johnnyho, který dal na rady lékařů, aby se zbytečně nezatěžoval. Jejich zlínský koncert byl naplánovaný na 14. listopadu a tak nezbývá, než zakoupené vstupenky vrátit tam, kde jste si je koupili, a to nejpozději do 15. prosince. No, co se dá dělat, každopádně držíme palce, ať je brzy v pořádku a opět se s kapelou objeví na koncertním pódiu. My se společně s nimi pro dnešek i rozloučíme. Díky, že jste se taky přidali, a budu se na vás těšit zase příště. Do té doby se mějte fajn a roku zdar.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slaví.

0: děti, pojďte z vody. Mám pro vás nachystanou večeři. Pak si zalezete do stanu a my s tatínkem vyrazíme na koncert.
1: A kam, mami? To nás tady necháte?
2: Ale neboj, synku, budeme kousek tamhle pod tím pódiem. Ale kluci, rychle pojďte z toho jezera. Chceme s mamkou stihnout Ronnieho Atkinse.
3: Jojo, mít festival hned vedle jezera je prostě bomba. A takovou výhodu ti přináší festival Holba Rock na grilu. I letos se všichni sejdeme na Stříbrném jezeře a už tento víkend si představíme kapely, které vystoupí na stage. Víkend s festivalem Holba Rock na grilu. Nejsme jen rádio,

0: Jazz Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.
1: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba Rock na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.jazzrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Jazz Rock.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. Partnerem je ProEx 2000. Střešní krytiny, okapové systémy a vše pro vaši střechu. ProEx 2000. Střechám opravdu rozumíme.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
0: Jazz Rock. Letní rocková jízda Rádia Jazz Rock jede naplno.
1: Naše rocková banda si už vyhrála lupeny na Tubatanku, mega koncert Rádia Jazz, Magma Fest a kupu dalších.
0: A co ty? Od pondělí jsme zpátky s novou výherní větou
1: a další náloží vstupenek.
0: Letní rocková jízda jede dál, jen na Rádiu Jazz Rock.

0: Rádio Čas Rock slaví narozeniny.
1: Čau, tady Mára z kapely Civilní obrana. Chtěl bych poblahopřát Rádiu Čas Rock k 15. narozeninám. Pro nás pro všechny je ta nejlepší zpráva, že Čas Rock konečně může. Takže se těšíme na další společné setkání. Mějte se, kamarádi, čus.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: Dobré ráno, rockeřiska, metalisti, zkrátka všichni, kteří ladíte rádio Čas Rock. Od mikráku vás zdraví Aleš Krejčí, což znamená jediné. A to, že máme před sebou 4 hočky společného času. I dnešek, tedy neděli 12. července, zasvětíme tématickému víkendu s Holbou a dovíme se třeba i nějaké jiné různé zajímavosti. To vše okořeníme, proložíme muzikou jako AC/DC. A nebo budou Arakain. A nebo mý oblíbenci Queensryche. Mějte suprové dobré ráno a těm z vás, kteří bohužel musí trávit čas v práci, ať to letí a daří se. Fajn poslech rádia Čas Rock, vám přeji Aleš.
1: Poslechneš si klasiku. Něco nového.

0: narozeniny.
1: Pán Bůček s vámi, holoto. Tady Horst z kumpačky Trautenberg. Vele úctivě vinčujeme rádiu Čas rok k 15. narozeninám, světlé zítřky, umaštěné tváře a uspokojené zvukovody svých posluchačů. Buďte sytí!
2: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

0: 9 hodin 9 minut nám na rádiu Čas Rock dohráli ten svůj koncert Arakain. No a dnešní neděli náleží datum 12. července, což znamená, že svátek slaví Bořek. Jméno Bořek vzniklo zkrácení jména Bořivoj, jenž má slovanský původ s významem bojovník. Naši milí rockerští bojovníci, mějte vydařený svátek a všechno nejlepší. No a ještě než svůj prostor dostanou AC/DC, myslím, že teď máme ten správný čas dát prostor zase někomu jinému, a to horoskopům našeho Milana Gellnera.
1: Počátek týdne bude velmi náročný. Doznívat budou proběhlé úspěchy na světové scéně, kdy, jak už je to v dualitě běžné, budou mezi sebou soutěžit a bojovat dva protikladné proudy, z nich jeden bude věci chtít měnit a druhý zuby nechty změnám zabránit, a to i za cenu jakýchkoliv prostředků, jež budou mít co dočinění s černou lunou, což je to temné v nás. Před týdne bude také hodně náročný. Pravděpodobně se rozhoří velký boj mezi znesvářenými stranami, které se nebudou bát použít jakékoliv mnohdy temné prostředky ke zvrácení trendů, jež nastávají. Naštěstí by měla vítězit moudrost a stabilita. Konec týdne už bude o hodně uvolněnější a příjemnější. Energie bude přesměrovávána k létu, odpočinku a užívání si letních radovánek. Hvězdný týden, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.

0: Tak, hezky to dobrnkali. Greta Van Fleet na rádiu Čas Rok. 9 hodin, 18 minut.
1: Víkend s festivalem Holba Rock na grilu na rádiu Čas Rok.
0: Tak jako včera, i dnes pokračujeme tématickým víkendem s názvem Víkend s Holbou, poněvadž se nám kvapem blíží. Už 24. a 25. července vypukne tato bujará oslava 15. narozek rádia Čas Rok a spolu s tím i festiák plný hudby, pití a jídla. V mém nedělním vysílání začneme kapelou, která se na Holbě rovněž objeví, a to skutečně mladá, ambiciozní kapela Ballistic. Smečka z Nového Jičína, jejíž základem jsou bráchové Boydovi. Zajímavost, nejmladšímu členovi kapely, bubeníkovi, je 12 let. Nenechte se ničím odradit, rozhodně stojí tato banda za poslech a zhlédnutí. Valí ten svůj pop rock skutečně dobře a energicky. Na Holbě uskupení Ballistic otevřou sobotní hudební nářez. Tedy jsou jako první, a to od 13 hodin. Jste zvědaví, co jsou zač? Pro tento případ právě nabízím píseň Let 103.

0: Cože, ty máš 150 technobodů?
1: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
0: A kde to jako najdu?
1: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
0: No jasně.
1: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
2: Rockeři, připravte se. Léto 2026 bude patřit roku, pivu a parádní atmosféře. 24. a 25. července se u Stříbrného jezera v Opavě rozjede Holba Rock na grilu 2026 s rádiem Čas Rock. Na jednom pódiu zazní Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Jamaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Dva dny plné energie, hudby a piva Holba. Vstupenky jsou v prodeji na časrock.cz. Tak nečekej, dokud jsou za skvělou cenu. Holba Rock na grilu 2026

Cobra and Lotus dohrála kapela na rádiu Čas Rock s písní You Don't Know, to znamená nevíš. Ale já víš, ty víš, my víš. Já vím, že teď právě nastal váš čas, milí rockeři, protože je 9 hodin 35 minut, abyste si napsali, zavolali o tu svou píseň napsání na telefonní číslo 725 33 11 55. Čas Rock. Čas Rock.

0: Na rádiu Čas Rock dozněla kapela The Who a já mám na drátě z Dendu, Stachova, Piráta. Ahoj.
1: Ahoj všichni, tady z Denda, zdraví celou roku rodinu Aleška.
0: Díky.
1: Všichni, co poslouchají, tohle nejlepší rádio v Československu.
0: Děkujeme, děkujeme. Tak co dáme, komu?
1: No samozřejmě dáme Ranigva a dáme z 88. roku. Dneska dáme Sapička Portrayal, mojí nejoblíbenější pesku Conquistadors. Samozřejmě tebe do rádia, všem, co poslouchají, všichni, co mají rádi Running Wild, jako já, všem metalovým pirátům, jako jsem já, a samozřejmě ty naší skvělý rokový rodině, bandě, prostě uživejte neděli, dodržujte pitný režim, pijte tu matonku.
0: Matonku s pěnou.
1: Karučárek. A prostě zdravím všechny a uživejte neděli a hlavně všichni dávajte na sebe pozor, to je důležitý.
0: Ty taky, opatruj se a díky, že jsi zavolal.
1: Době. Jasně, mějte díky se moc krásně a ahoj.
0: Pěknou neděli, ahoj, čau.
1: Čau, čau.

0: na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
1: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna CZ. Vaše sběrna CZ.
2: Partnerem akce jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Partnerem je Laznet. Spolehlivé internetové připojení pro správné rockery. Pro Opavu a okolí zajistíme cokoliv. www.laznet.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
5: Čas Rock.
0: Čas Rock.
1: Letní rocková jízda rádia Čas Rock jede naplno.
0: Naše rocková banda si už vyhrála lupeny na Tubatanku, mega koncert rádia Čas, Magma Fest a kupu dalších.
1: A co ty? Od pondělí jsme zpátky s novou výherní větou
0: a další náloží vstupenek.
1: Letní rocková jízda jede dál, jen na rádiu Čas Rock.

0: rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Tonda Rauer, já za celý Harley přeju rádiu Čas Rock k jeho 15. narozeninám všechno nejlepší, hodně posluchačů a spoustu skvělý muziky v éteru.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

Hodinku devátou nám na rádiu Čas Rock uzavřela kapela Para. 9 hodin 59 minut, neděle 12. června, prvních 60 minut uteklo jako voda a následuje 10. dopolední, do které jsem pro vás připravil takzvaně holbu v číslech z minulého ročníku. Dovíte se, kolik se čeho vypilo, snědlo a podobně. V rámci tematického víkendu budeme pokračovat kapelou Cocker Minute a další muzika, co třeba The Black Keys. A nebo taky zazní Saigon Kick. A nebo si dáme takový ten klasický, poctivý rock Perfect Strangers od kapely Deep Purple. Příjemné dopoledne vám z Rádia Čas Rock přeje

0: Radiočas Rock slaví narozeniny.
1: Radiočas Rock slaví. Slaví 15 let. Já ho vždycky zapnu v 8.05. Hraje Váli, co mají šťávu. Provolávám jemu slávu. Rád s ním budu dovádět, ať je s náma 1000 let. To vám přeje Vilda Čok.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: Na rádiu Čas Rok taková malá romantika od Saigon Kick s písní s názvem Love is on the way, neboli v překladu Láska je na cestě. Tak snad máte všichni lásku na cestě. Neděle 12. července, 10 hodin, 12 minut. A vzhledem k tomu, že se tento víkend tematicky věnujeme nastávající holbě, řeknu vám pár zajímavých čísel minulého ročníku 2025. Začnu hned pivkama, kterých se údajně čepovalo více než 30 000 kousků pivovaru Holba. 30 000 piv. Takže za dva dny se vypilo to, co někteří dáte za rok. Si dělám srandu. A nepily se jen alkoholické nápoje. Popravena byla také kofola v počtu 2000 točených kusů. Samozřejmě se i jedlo, populární sekaná v housce, těch bylo snězeno 1289 kusů. Klobásy šli taktéž na odbyt vy, nenasytové, 500 kousků. No a potom všem jídlu a pití je potřeba obvykle navštívit trůn. V roce 2025 bylo na holbě k dispozici 101 mobilních hajzlíků, což je slušné číslo. Nikdo nemusel močit do petky, na zeleň a podobně. Tolik k holbě v číslech, my si teď dáme další číslo v podobě Noida Barty.
1: Radio Čas Rok.

0: Na rádiu Čas Rock doznívá parádní pecka Perfect Strangers od kapely Deep Purple. 10 hodin, 21 minut.
1: Víkend s festivalem Holba Rock na grilu na rádiu Čas Rock.
0: Víkendem s Holbou pokračujeme kapelou Kokot Minute. Známá česká kapela, hrající styl crossover, tedy kombinují více žánrů. Konkrétně nu metal, alternativní metal a další. Do povědomí se velmi tvrdě a kvalitně zapsali už v roce 2004, kdy vydali debut s názvem Čeko, které se popisuje jako jedno z nejúspěšnějších alb tvrdšího žánru v rámci české hudební historie. Jak napovídá jejich merch s názvem Udělej bordel, určitě tak bude na Holbě v jejich podání pořádná jízda. Těšit se na ně můžete v pátek 24. července v 9 večer. Můžeme to rozjet i my, teď? Pojďme udělat bordel před reprákama. Dáme si jednu z mých oblíbených. Píseň se jmenuje Bastard.
1: Víkend s festivalem Holba Rock na grilu. Na rádiu Čas Rock.

Mám to ze mě strach, já se nedám koupit, já nemám prachy rád. Já nechci drahý auto, Rolexy a blondýnu, a vy jste ze mě hotový, já bez vás, ale nezvím.

0: Cože, ty máš 150 technobodů?
1: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
0: A kde to jako najdu?
1: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
0: No jasně.
1: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
2: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.
3: Rádio Čas Rock. I v létě hraje.

0: děti, pojďte z vody, mám pro vás nachystanou večeři. Pak si zalezete do stanu a my s tatínkem vyrazíme na koncert.
1: A kam, mami, to nás tady necháte?
2: Ale neboj, synku, budeme kousek tamhle pod tím pódiem. Ale kluci, rychle pojďte z toho jezera, chceme s mamkou stihnout Ronnieho Atkinse.
3: Jojo, mít festival hned vedle jezera je prostě bomba. A takovou výhodu ti přináší festival Holba Rock na grilu. I letos se všichni sejdeme na Stříbrném jezeře a už tento víkend si představíme kapely, které vystoupí na stage. Víkend s festivalem Holba Rock na grilu. Nejsme jen rádi.

Go with the Flow od kapely Queens of the Stone Age. Posloucháte Rádio Čas Rock, 10 hodin 35 minut. A teď, milí rockeři, je ten správný čas pro vás, abyste se mi sem dovolali nebo dopsali na ten svůj song na přání. Na telefonní číslo 725 33 11 55.

0: Na rádiu Čas Rock doznívá kapela Sisters of Mercy se songem Temple of Love. A já mám na drátě Tatara. Ahoj!
1: Čau, čau, zdravím všechny v Eteru, celou rockovou rodinu.
0: Čau, rád tě slyším. Tak povídej, co jsi vybral, co bys si chtěl nechat zahrát a komu?
1: Ne, vybral jsem, vzhledem k tomu, že bude holba rok na grilu, tak jsem vybral Citron zahradní slavnost, myslím, že se to k tomu hodí.
0: Mhm, určitě.
1: Počasí dneska tomu nenasvědčuje, bo jsem chtěl nějak ještě vyjet na motor té odpoledne, lásku mojí vzít na kafe.
0: Tak držím pěstě, no. Aby se počasí změnilo a vyšlo ti to?
1: No jo, no tak uvidíme, jak teď jsou někde v kostele, tak se modlí, tak snad tam něco vymodlí.
0: Tak snad jo.
1: No, zdravím Dendu do Tachova, protože kapitán musí volat jako první. A jak jsem psal na dotaz, nenecháme si to kazit od nějaké domácí havěti. Krásné dopoledne.
0: Fajn. Tak jo, takže vybrali jsme teda Citron, zahradní slavnost. A já ti přeju, abys měl suprovou povedenou neděli a aby ti to odpoledne vyšlo.
1: Děkuji, děkuji a tím zdravím i Martinu Segi do motopauzy. Čau.
0: Měj se pěkně, čau.

Píseň lahodící uším Wanted Dead or Alive od Bon Joviho. 10 hodin 58 minut a ladíte rádio Čas Rock. Blíží se nám 11. hodina, což znamená, že si poslechneme zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Ve víkendu s Holbou zazní kapela Jamaron, no a taky nabídnu hudební novínku týdne. No a co další muzika? Pretty Maids, jakožto hlavní tahák Holby Rock na grillu. A nebo Rybičky 48. A taky dáme Aerosmith. Fajňácké dopoledne s rádiem Čas Rock vám vinčuje Aleš.

0: Ladíte Rádio Čas Rock, 11 hodin, 10 minut, neděli 12. července. A právě nám dozněli Pretty Maids, velká hvězda letošní Holby Rock na grilu, což je festiáček, na kterém proběhne oslava 15. narozenin Rádia Čas Rock v Opavě u Stříbrného jezera 24. a 25. července. Pretty Maids budou holbu stylově uzavírat, těšit se na ně budeme okolo 23. hodiny v sobotu. Za malý okamžik banda Disturbed, teď ale dáme prostor Marcelce Fabiánové a okénku Moravskoslezského kraje, takže nastražte ušiska.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rock.
2: Pohodový den, jsou tady další informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Vítejte u nich. Moravskoslezský kraj zakončil loňský rok s téměř vyrovnaným rozpočtem a vytvořil navíc finanční rezervu necelých 10 miliard korun. Ušetřené peníze teď využije hlavně na odstraňování následků povodní, například na opravy vytopených domů místních obyvatel, zničených silnic, ale také na obnovu poškozených škol a nemocnic. Pokračuje hejtman kraje Josef Bělica.
3: Důležité jsou také úspory, které se nám podařilo realizovat, a to bylo celkem 793 milionů korun, které jsme převážně využili na nové investice a podporu příspěvkových organizací a především programu Živel 3. Investice budou nadále pokračovat. Myslím si, že o zdravých financích Moravskoslezského kraje a o konzervativním a střídmém vedení rozpočtu hovoří především ratingové hodnocení společnosti Moody's, které bylo Moravskoslezskému kraji potvrzeno na úrovni A1 se stabilním výhledem.
2: Hejtman Josef Bělica také vyjádřil podporu zelené energetice v regionu. Jedná se především o malé jaderné elektrárny.
3: Zastupitelstvo vyjádřilo podporu budování malých modulárních reaktorů na území kraje, což je rozhodnutí, které je strategické do budoucna, může ovlivnit život našich dětí a jejich dětí, ale hlavně bude znamenat energetickou stabilitu pro tento region.
2: Jen doplním, že modulární reaktory jsou malé jaderné elektrárny, které jsou vyráběné sériově v továrnách a na místě se dají složit jako Lego. Využívají moderní systémy, které reaktor například v případě poruchy sami bezpečně uhasí i bez lidského zásahu.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rock.
2: A Moravskoslezský kraj i letos výrazně podpoří rozvoj znevýhodněných oblastí Osoblažska a Vítkovska. Peníze jsou určené pro menší obce na zlepšení služeb pro lidi a opravy veřejných míst. Cílem je hlavně modernizovat venkov a motivovat obyvatele, aby v regionech zůstávali. Více nám řekla náměstkyně hejtmana Šárka Šimuňáková.
4: Znevýhodněné oblasti měly podporu nebo připravenou alokaci ve výši bezmála 30 milionů korun. Nicméně ty projekty jsou velmi kvalitní a je zapotřebí podporovat tyto oblasti, proto jsme se rozhodli dofinancovat až do výše 51 milionů korun. Jsou tam velmi zajímavé projekty, které by měly řešit rozvoj toho daného regionu, podpora bydlení například tam je, ale i další infrastruktura, která je v těchto znevýhodněných oblastech.
2: Jedná se například o obce Bohušov, Budišov nad Budišovkou, město Albrechtice, Osoblaha, Větřkovice, obec Vysoká a nebo Slezské Pavlovice. A to je taky pro tento týden vše, tak naslyšenou.

0: Are you ready? Kapela Disturbed song Are you ready? Jak už jsem řekl, to znamená, jste připraveni a jste připraveni na další kapelu tematického víkendu Holby Rock na grilu?
1: Víkend s festivalem Holba Rock na grilu na rádiu Čas Rock.
0: Na letošní Holbě se objeví také sourozenecká kapela, založená Jakubem, Marií a Ondřejem Dostálovými, tedy kapela Jamaron. Píšou se Jamaron, ale vyslovují se Jamaron. Název kapely byl vytvořen ze začátku křestních jmen těchto sourozenců. Psal se rok 2011, když se tohle trio rozhodlo skládat hudbu, ale oficiálně kapela Jamaron vznikla v den jejich vůbec prvního koncertu, tedy 22. listopadu 2013. Bavím se o triu, ale samozřejmě nehrají pouze tři, k sourozencům se přidali další dva hudebníci. Kapela je úspěšná, oblíbená a dokonce v hudebních cenách žebřík vyhráli objev v roku 2019. Jamaron se vám na Holbě předvedou v sobotu 25. července od 17. hodiny. A my si teď od nich poslechneme song s názvem Gambler.
1: Víkend s festivalem Holba Rock na grilu na rádiu Čas Rock.

0: Cože, ty máš 150 technobodů?
1: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
0: A kde to jako najdu?
1: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
0: No jasně.
1: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta. Metalmania, Metalmania, Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Dvě minuty po půl dvanácté nám na rádiu Čas Rock dozněl Axel Rudy Pell. No a teď si klidně můžete zavolat nebo napsat o tu svoji písničku na přání na telefonní číslo 725-33-1155.
1: Už dál nemusíš hledat. Tady jsteš správně. Čas Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mláce.

0: Sweet Emotion od Aerosmith na rádiu Čas Rock. A na drátě už mám Dušana ze Stěvořic. Ahoj!
1: Čau, zdravím ze sídla Temnoty. Alešku, chtěl bych zahrát Hammerfall, písničku stejnou, Hammerfall. Kapitán ten to uroval jako první, jako zástupce kapitána Tatar to byl jako druhý a já to starám o mou oblíbenou disciplínu a to je dodržování pitného režimu a kluci a chlapi v rodině to dodržování 120%. Samozřejmě, to byl ještě taky
0: děkuju.
1: Celou roku hodinu a všem posluchačům, až užívají neděli a hlavně dodržují, jak já říkám, ten pitný režim, bo tak to má být a tak je to správné.
0: Tak super, díky moc, že jsi zavolal.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. Partnerem je ProEx 2000. Střešní krytiny, okapové systémy a vše pro vaši střechu. ProEx 2000. Střechám opravdu rozumíme.
2: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
3: Čas Rok.
0: Čas Rok.
4: Letní roková jízda Rádia Čas Rok jede naplno.
0: Naše roková banda si už vyhrála lupeny na Tubatanku, mega koncert Rádia Čas, Magma Fest a kupu dalších.
4: A co ty? Od pondělí jsme zpátky s novou výherní větou
0: a další náloží vstupenek.
4: Letní roková jízda jede dál, jen na Rádiu Čas.

0: týdne.
1: Je tady další novinka týdne Rádia Čas Rock a s ní kapela Xandria, která se v polovině letních prázdnin vytáhne novým albem s názvem Eclipse. Bude to 7. srpna a máme se těšit na 11 písní, které budou zaznamenány jak na LPčku, tak na dvou cedlech, které navíc navídnou i stejný počet instrumentálních kousků. Tak poslechněte a dejte vědět.
0: Rádio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: Na rádiu Čas Rock na 11. hodinu ukončila kapela Judas Priest. No a máme před sebou poslední společnou hodinu. Pravé poledne se blíží všem těm, kteří jsou anebo brzy budou u výkrmu, tak mějte dobrou chuť. No a k tomu jídlu nabídnu náhled do rockové historie dalšího interpreta Holby Rock na grilu. Teď ale nebudu prozrazovat. Je to taková specialitka. A samozřejmě muziku, co říkáte na VOSP? Nebo Def Leppard. A taky určitě zazní Skillet. Já jsem Aleš, ladíte Rádio Čas Rock a ještě jednou dobrou chuť k nedělnímu výkrmu.
1: Klasiku. Nebo něco nového.

10 minut po 12. nám na rádiu Čas Rock dozněla kapela Wasp s písní Crazy. Pro tento okamžik nabízím procházku rockovou historií dnešního data 12. července. V roce 1993 rozjela kapela Radiohead své první světové turné. Objevili se v USA, Evropě a také Británii. V roce 1977 se narodil Dominic Howard, bubeník britských Muse. Na dortu svoukává 49 svíček. V 64 let oslavuje americký hudebník, kytarista kapely Soul Asylum. V kapele se podílel také na tvoření textů. Všem oslavencům vše nejlepší a vracíme se k muzice. Čeká nás Bad Company.

0: 12 hodin 18 minut, ladíte pravé rockové rádio Čas Rock a dohrála nám kapela Jackers.
1: Víkend s festivalem Holba Rock na grilu na rádiu Čas Rock.
0: Představte si, že na Holbě se také objeví takové fajnové zpestření. Největší metalista akce.
2: Jožin s Bážin, močálem se plíží, Jožin s Bážin.
0: Ano, přesně, je to legendární Ivan Mládek. Tomuto skvělému baviči, textařovi, scénáristovi, zpěvákovi je krásných 84 let. A stále dovádí, jak za mlada, a vystupuje na akcích. Všechna čest. Ivan je také velmi aktivní a vynalézavý. Totiž pokud vám říká něco Gitariano, tak to je prosím pěkně Mládkův vynález. Gitariano je kombinace akustické kytary a elektronických kláves. Údajně na tomto nástroji spolupracoval s programátory 10 let. No a já si myslím, že se máme na co těšit a určitě si všichni společně zaspíváme jeho nesmrtelné hity. Na stage se objeví v sobotu 25. července o 6:30 večer. A teď si od něj dáme píseň Prachovské skály.

se na největší rockovou jízdu léta. Holba Rock na grilu 2026 Rádia Čas Rock přiváží 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě pořádnou dávku tvrdé muziky a poctivý rock. Na pódiu se představí Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Jamaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Kupuj vstupenky už teď na časrock.cz a buď u toho, když to pod Stříbrným jezerem rozbalí rocková elita. Holba Rock na grilu 2026 s

0: Spectacular od kapely The Answer na rádiu Čas Rock. Dohráli ve 12 hodin 31 minut a teď naposledy v mém dnešním vysílání máte možnost si napsat nebo zavolat tu svoji píseň na přání na telefonní číslo 725 33 1155.
1: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.t

0: Pět minut po půl jedné na rádiu Čas Rock dozněla kapela Skillet se songem Monster. No a teď jsem se rozhodl, že v rámci muziky na přání hrábnu do SMS centra, protože zpráv chodí mnoho a přitom se omlouvám všem, kterým nelze vyhovět, protože toho je opravdu strašně moc. Tak já jsem vybral tady zprávu od Aldy. Ahoj Aldo, tady Alda. Zahraj mi prosím Stargazer od Rainbow pro rockerky, rockery a rockerčata. A celou naši rokovou rodinu. Já jsem v práci, tak ostatní ať užívají. Díky, Alda. Tak Aldo, ať se ti v práci daří a posílám tedy Rainbow Stargazer, jak si přeješ. No a vy všichni ostatní milí posluchači, já se s vámi pro tuto chvíli loučím, protože mě bude za malý okamžik střídat Mirek a my se uslyšíme tuším příští víkend, tak se do té doby opatrujte a mějte se jak nejlépe to jenom jde. Ahoj!
1: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

máme minutku do 13. hodiny a já si pamatuju jejich neuvěřitelnou show a skvělé vystoupení v Las Vegas. Pokud někde na internetu můžete, určitě si to najděte a podívejte se dále na zadek opravdu i mladým kapelám. Pojďme na počasí, velká oblačnost, zejména na východě, místy deštěm nebo s deštěm nebo přeháňkami. Na západě polojasno, k večeru srážky budou i oblačnost ubývat. Teploty 25 až 29 stupňů, tady u nás na východě kolem 21 stupňů, no tady v Ostravě teda jako opravdu nic moc, lehký déšť a zřejmě to nevypadá na momentální zlepšení, ale jak píšou meteorologové, v 21 večer by se to mělo zlepšit. Pojďme na muziku, co budeme hrát.

Ano, je to tak, příští týden to všechno vypukne a my všechno směřujeme na to, abychom si představili umělce, kteří vystoupí na festiáku Holba Rogna Krylu. Co všechno a kdo všechno tam vystoupí, to se dozvíte už za chvíli.

0: Kaselok.
1: Ano, je to tak, hrajeme si kapely, anebo také umělce, kteří vystoupí už příští týden na festiáku Prometheus. Tak to je chlápek a sympaťák, který se civilním jménem jmenuje Jan Macku. Ten se na festival vrací po 2 letech. Během té doby stačil vydat novou desku, kterou určitě představí. No a v soukromém životě, tak Prometheus je pedagog na lesnické fakultě, ale v posledních letech se více věnuje spíš vědecké činnosti, řeší problematiku sucha. No tak jsem si jistý, že na festiáku určitě sucho nebude, tak pojďme si ho dát.

Josef Gabčík, rotmistr Jan Kubiš, četař aspirant Josef Valčík, štábní rotmistr Adolf Opálka, četař Josef Bublík, četař Jan Hrubý, četař Jaroslav Švarc.

0: Cože, ty máš 150 technobodů?
1: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
0: A kde to jako najdu?
1: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
0: No jasně.
1: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
2: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slaví.

0: děti, pojďte z vody. Mám pro vás nachystanou večeři. Pak si zalezete do stanu a my s tatínkem vyrazíme na koncert.
1: A kam, mami? To nás tady necháte?
2: Ale neboj, synku, budeme kousek tamhle pod tím pódiem. Ale kluci, rychle pojďte z toho jezera. Chceme s mamkou stihnout Ronnieho Atkinse.
3: Jojo, mít festival hned vedle jezera je prostě bomba. A takovou výhodu ti přináší festival Holba Rock na grilu. I letos se všichni sejdeme na Stříbrném jezeře a už tento víkend si představíme kapely, které vystoupí na stage. Víkend s festivalem Holba Rock na grilu. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
4: Ano, jsme Čas Rock a právě budeme hrát podle vás. 725-33-1155, to naše telefonní číslo. K dispozici jsme také na WhatsAppu, anebo můžete poslat SMSku.
5: Čas Rock. Čas Rock.

0: Ano, je to tak, to byl typický zvuk Rolling Stones. Na lince máme Láďu. Láďo, já tě zdravím, jak se máš?
1: Čau, čau, Mirečku. Ale jo, dobře, počasí dneska jak cumel, tak.
0: To je tak hlavně se nespal, jako musí se pořádně namazat.
1: No, jasné.
0: Co budeme hrát, komu to pošleme?
1: Zahrajeme tak relativně pomalou písničku, že? Všehre zádu od Rakajnu. No a pošlem to všem, co se nemůžou dočkat příštího týdne velké ceny Belgie.
0: No.
1: Formule 1, no.
0: To ne, bude nářez, ano.
1: Tak, musíme to v tom podůří nějak zase vyjet, no. Už se to tak nějak je fajné, že? Ty jsi taky fanoušek, tak ty víš, už se to tak nějak krystalizuje.
0: No, uvidíme, tam nikdy není jasno, co bude, teď je to tak nevyspytatelné.
1: Tak,
0: když ty formule jezdí na ty baterky, teda opravdu.
1: No právě jsem chtěl říct, že právě šetříme přírodu, tak je to takové jiné, no.
0: Jasně, šetříme přírodu a potápíme tankery. Pojďme na to, pozdrav ještě někoho.
1: Jo, díky, tak pozdravím všechny skálně a věrné posluchači čas roku.
0: Měj se hezky, ať se daří, ahoj.
1: Jo, díky, čau.

0: Rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme rádio, jsme Čas Rok.
1: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna CZ. Vaše sběrna CZ.
2: Partnerem akce jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Partnerem je Laznet. Spolehlivé internetové připojení pro správné rockery. Pro Opavu a okolí zajistíme cokoliv. www.laznet.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
0: Čas rok. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. metalshop.cz.

0: slaví narozeniny.
1: Ahoj rokeři, tady Majo Adámek z HC Ocelaři Třinec. Doslechl jsem se, že slavíte 15 let rádia, tak jsem vám chtěl jménem celého klubu moc pogratulovat a ať to hraje dál, ahoj.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

Mirek Petříček zdraví všechny rokové parťáky. V tuto chvíli máme 14 hodin. Co nás čeká v příští vysílací hodině? Určitě hlavní části bude představení kapel a interpretů, kteří vystoupí na festiáku Holba Rock na grilu. Připomínám, ten se uskuteční 24. a 25. Máte se tedy opravdu na co těšit. No a s počasím v tuto chvíli pro dnešní den to vypadá takto. Velká oblačnost, zejména na východě, s deštěm nebo přeháňkami, můžu potvrdit, tady v Ostravě prší zhruba někdy takové přeháňky, ale k večeru by se to mělo zlepšit. Na západě, tak tam by mělo být polojasno, teploty 25 až 29 stupňů, tady u nás na severovýchodě 21 stupňů Celsia. Co budeme hrát?

pak se můžete těšit na Taniu. Určitě nebude chybět kapela Five Finger Death Punch. To všechno tady u nás na rádiu Čas Rock.

0: Za námi kapela Foo Fighters a na co se můžete těšit už za chvíli. Zase si budeme představovat další kapelu, která vystoupí na festivalu Holba Rock na grillu 24-25 července. A já prozradím, že to je kapela z Ostravy a je pořádně ostrá. Máte se na co těšit. Která kapela to je, to se dozvíte už za chvíli.
1: Pravé léto s pravou rockovou muzikou na rádiu Čas Rock.

Rock. Ano, je to tak, představujeme si další kapelu, která vystoupí na festivalu Holba Rock na Grillu 24-25 červenec. Malik Den Tumor, to jsou Ostraváci, kteří fungují 35 let a nic nestratili ze své ostrosti. My si je pustíme právě teď.

0: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
1: Letní roková jízda Rádia Čas Rock jede naplno. Naše roková banda si už vyhrála lupeny na Tubatanku, mega koncert Rádia Čas, Magma Fest a kupu dalších. A co ty? Od pondělí jsme zpátky s novou výherní větou a další náloží vstupenek. Letní roková jízda jede dál, jen na Rádiu.

0: musíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice.
2: Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.
4: A my teď budeme hrát na přání 725 33 11 55, to naše telefonní číslo, jsme také na WhatsAppu, nemůžete poslat SMS.

0: Na lince máme Jardu. Jardo, já tě zdravím, jak se vede?
1: Zdravím, zdravím všechny rockery, zdravím z Podhuří Beskyd, stále nám tady prší a neprší a prší a to možná dokola.
0: No, tak to máme stejně.
1: No, tak při neděli celkem nevadí.
0: No,
1: něco jsem si nachystal na vidličku, čekám na finále Wimbledonu, optimální stav.
0: Vynikající, máme stejné plány.
1: To mě těší, včera se mi líbila

Mirek Petříček, zhruba za minutku bude 15 hodin, s počasím to zítra vypadá rozhodně lépe, mělo by být jasno až polojasno, jsem tam nějaká přijáňka, ale to bychom měli přežít, teploty 27 až 31 stupňů Celsia. Co budeme hrát v následující hodině? Baby, už za chvíli to rozbalí Rybičky 48.

0: Takhle skvěle to rozbalili rybičky 48, tady u nás na rádiu Čas Rock. My to rozbalíme 24. a 25. července na Holbě, a to u Stříbrného jezera v Opavě. Určitě se přijďte podívat, bude to pořádná show. A jaká kapela tam bude hrát nadále, nebo kterou vám představíme už za chvíli, to se dozvíte. Je to kapela, kterou mám osobně moc rád a věřím, že vy taky.
1: Pravé léto s pravou rockovou muzikou.

0: Čas Rock.
1: Ano, i to tak mezi velké hvězdy bude patřit kapela Tři sestry, která v loňském roce oslavila 40 let na scéně. Skupina byla založena na jaře roku 1985 a dokonce mají vlastní značku piva. A jak známe, chlapce, je to oprávněně. Pojďme si je dát.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. Partnerem je ProEx 2000. Střešní krytiny, okapové systémy a vše pro vaši střechu. ProEx 2000. Střechám opravdu rozumíme.
2: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
3: Čas rok.
4: Čas rok.
5: Cože, ty máš 150 technobodů?
6: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
5: A kde to jako najdu?
6: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
5: No jasně.
6: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
0: Rokeři, připravte se! Léto 2026 bude patřit roku, pivu a parádní atmosféře. 24. a 25. července se u Stříbrného jezera v Opavě rozjede Holba rok na grilu 2026 s rádiem Čas rok. Na jednom pódiu zazní Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Jamaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Dva dny plné energie, hudby a piva Holba. Vstupenky jsou v prodeji na časrok.cz. Tak nečekej, dokud jsou za skvělou cenu. Holba rok na grilu 2026 s rádiem Časrok.

0: rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.
1: 725-33-11-55, to je naše telefonní číslo, jsme k dispozici na WhatsAppu, nebo můžete poslat SMS právě teď.
0: Rádio Čas Rock. I v létě.

0: No, tak ta polština by chtěla trošku posílit, ale dobrý. Hlavně vybral skvělou kapelu. Říkal jsi, že jsi byl na festiáku a tam tě ta kapela zaujala.
1: Přesně tak, polské turbo, to jako si myslím, že se líbilo více diváků a posluchačů, ten zvuk taky parádní, přesně jak si hrál Malignanty, tak to byl taky od začátku do konce nátřesk, budeme slušní.
0: Ale Poláci to vždycky dokázali pořádně rozbalit, Poláci byli vždycky skvělí, já jsem celkem polskou scénu poslouchal a vždycky to byl nářez. Tak komu to pošleme?
1: Rokové rodině, všem posluchačům, kterým třeba děš zkazil práci, no ale buďme rádi, protože ty vody je málo a ani na pivo by nebylo.
0: To je úplně skvělé přání. Měj se hezky a přeju šťastnou cestu.
1: Díky moc, Miro. Čau.
0: Ahoj.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

všechny rokové parťáky zdraví Mirek Petříček, máme krátce po 16. hodině, úplně přesně 16.01, co nás čeká za chvíli, no tak dáme si novinku týdne a pak si dáme kapelu, která vystoupí na holbě Rock na grilu. Která to bude, to se dozvíte už za chvíli. Každopádně teď vám řeknu, jak bude zítra. Mělo by být jasno až polojasno, ojediněle se vyskytnou přáňky, teploty 27 až 31 stupňů Celsia. Co budeme hrát?

0: Slíbil jsem novinku týdne, tady je.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: Je tady další novinka týdne Rádia Čas Rock a s ní kapela Xandria, která se v polovině letních prázdnin vytáhne novým albem s názvem Eclipse. Bude to 7. srpna a máme se těšit na 11 písní, které budou zaznamenány jak na LPčku, tak na dvou cedlech, které navíc nabídnou i stejný počet instrumentálních kousků. Tak poslechněte a dejte vědět.
1: Rádio Čas Rock, toto je novinka týdne.

0: Čas rok.
1: Ano, je to tak, 24-25, to je termín, kdy se uskuteční u Stříbrného jezera u Opavy Holba rok na grilu a vystoupí tam také kapela, která udělá velké finále. Je to kapela z Dánska, jmenují se Pretty Maids, jsou to zkušení matadoři a měli by vystoupit v sobotu kolem 23 hodin. Tak si dáme je, co pěkného vytvořili.

0: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa? Slavit je třeba.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: hosti, pojďte z vody. Mám pro vás nachystanou večeři. Pak si zalezete do stanu a my s tatínkem vyrazíme na koncert.
1: A kam, mami? To nás tady necháte?
2: Ale neboj, synku, budeme kousek tamhle pod tím pódiem. Ale kluci, rychle pojďte z toho jezera. Chceme s mamkou stihnout Ronnieho Atkinse.
3: Jojo, mít festival hned vedle jezera je prostě bomba. A takovou výhodu ti přináší festival Holba Rock na grilu. I letos se všichni sejdeme na Stříbrném jezeře a už tento víkend si představíme kapely, které vystoupí na stage. Víkend s festivalem Holba Rock na grilu. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
4: A co teď budeme hrát, to záleží na vás. 725 33 11 55, to je naše známé telefonní číslo, k dispozici je také WhatsApp.

skvělé formě, před námi je poslední skladba na přání tohoto týdne. Zdravíme Ríšu do Bruntálu, takže posíláme skupinu Sabaton. Z mé strany úplně všechno, loučí se s vámi Mirek Petříček.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: Rádio Čas Rock slaví narozeniny.
1: Čau Parto, tady Pepa z Forest Jump. Chtěl jsem popřát Rádiu Čas Rock 15. narozeninám, pořád stejně skvělý moderátory, dobrý rozhovory a hodně ostrý zvuk. Společně to oslavíme 4. a 25. července na Holba Rock na grilu, kam se s Forest Jump strašně těšíme. Mějte se parádně a buďte dobří. Čau.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

0: Rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna CZ. Vaše sběrna CZ.
2: Partnerem akce jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Partnerem je Laznet. Spolehlivé internetové připojení pro správné rockery. Pro Opavu a okolí zajistíme cokoliv. www.laznet.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
5: Čas.

0: Radio Čas Rock slaví narozeniny.
1: Milé Radio Čas Rock, oproti traktoru si ještě cucák 15-letý, ale už úplné dítě nejsi. A já bych ti popřál mnoho dalších krásných let, spokojené posluchače, spokojené zaměstnance, milé empatické vedení a zkrátka a dobře, ať si stále takové, jaké jsi. Mějte se krásně, zdravím za celý traktor. Ahoj a všechno nejlepší.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

News, Rock News. Kapela Airborne finišuje na svém novém eponymním albu, které vyjde 28. srpna. Novinka ponese přesně to, co od australské party čekáme. Poctivý rock'n'roll, špinavé riffy a energii, která nebere zajatce. V Praze je navíc uslyšíme už 10. srpna nově v prostoru Archa+.

Rocková dračice Tania je zpátky v plné síle. Venku má svou sedmou studiovou novinku Plamen, která nabízí 6 skladeb a jasně ukazuje, že její hlas má pořád pořádný tah na branku.

21. dubna příštího roku se ve Zlíně potkají dvě velká jména power metalu. Sonáta Arktika a Rage vyrazí na společné turné, na kterém je doprovodí orchestr. Pro Sonátu Arktiku půjde dokonce o první kompletní turné s orchestrálním doprovodem.

0: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
1: Cože, ty máš 150 technobodů?
2: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
1: A kde to jako najdu?
2: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
1: No jasně.
2: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
3: Letní roková jízda Rádia Čas Rock jede naplno. Naše rocková banda si už vyhrála lupeny na Tubatanku, mega koncert Rádia Čas, Magma Fest a kupu dalších. A co ty? Od pondělí jsme zpátky s novou výherní větou a další náloží vstupenek. Letní roková jízda jede dál, jen na Rádiu Čas Rock.
4: Rádio Čas Rock.
5: Rádio Čas Rock.

0: Rock News.
1: Fanoušci Black Sabbath mají další důvod rozšířit sbírku. Chystá se kniha The Masters of Reality Why Black Sabbath Mother, první oficiálně autorizovaná publikace mapující historii kapely. Na 500 stránkách nabídne rozhovory, dobové fotky i dosud nezveřejněné snímky. Cena začíná na necelých 3000 a u nejluxusnější edice se ale vyšplhá skoro k 27 000 korun.

Americká sestava Camelot vydá 28. srpna své 14. studiové album Dark Asylum. Novinka nabídne 15 skladeb, vyjde mimo jiné na cedlu i vinilu a fanoušky zavede do temného světa Raven Hell Asylum. Na albu se navíc objeví celá řada hostů, včetně Tobiase Sameta, Clementine Deloney, Lacey Fisher anebo Ignacia Fernandez.

0: dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Dickinson se nedávno otevřeně rozpovídal o tom, jakou daň si vyžádalo jeho dlouholeté působení v Iron Maiden. Vyprodané koncerty, obří turné a život na cestách sice patří k rockové legendě, ale zároveň přiznal, že kvůli nim přišel o velkou část času se svými dětmi.

Hardrockoví veteráni Hardline vypustili do světa smutnou zprávu. Kvůli zdravotním komplikacím frontmana Johnnyho Gioliho ruší své podzimní turné k nové desce Shout, včetně koncertu ve zlínském Masters Ohro Café, který se měl konat 14. listopadu. Johnny mu držíme palce, ať je brzy zpátky na pódiu.

0: Rádiu Čas Rock.
1: Zdravím vás zase po týdnu a vítám u nového Film Timeu. Dnešní díl bude mít trošku sportovní nádech, přesněji řečeno fotbalový. V Kanadě, Americe a Mexiku stále probíhá mistrovství světa a v tuto chvíli se Mundial dostává do finální fáze. No a tak jsem si řekl, že tento Film Time budu věnovat právě filmům, které se točí kolem fotbalu.
2: Ježíš Ludvo, ty jsi přišel vomot. No to jsi neviděl, to byl zápas, to není k vidění, člověče. Hele, to byl koncert, to byla filharmonie prostě. No hele, Jurkani, no to je útok. Sparta má takovej útok teďko. No to. Ale to je světový, ty by rozkopali Real Madrid, no prostě všecko. To si nežral. To, no. Hele, představ si, Ludvo, dlouhej pás od brány, rozumíš? Ale takovej, no, polovysoký. Hele, Andrej, rozumíš?
1: Tak ano. O fotbale byla zmínka i ve slavném filmu o rodině Homolkových, ale já vsadím na snímky, kde je fotbal hlavní téma. Čeká nás také něco českého, ale převážně to budou zahraniční počiny. A ne vždy se bude jednat o komedii. Třeba film, o kterém budu mluvit za chvíli, tak to je ryze drama. Co mám na mysli? Můžete zkusit tipovat. Já napovím, že se odehrává ve vězení, ale za chviličku se dozvíte více. Film Time.

0: Čas rok.
1: V roce 1981 natočil John Huston film Escape to Victory. U nás ho můžete znát pod názvem Návrat k vítězství. Příběh, který se odehrává v zajateckém táboře pro spojenecká vojska. Nachází se mezi nimi několik bývalých vojáků, čehož si všimne jeden německý důstojník, rovněž bývalý hráč. A tak se domluví zápas mezi vězni a německými vojáky. Tým zajatců v tom vidí šanci na útěk. Ve filmu hrají třeba Michael Caine, Sylvester Stallone, Max von Sydow, ale v té době také excelentní fotbalisté, jako Bobby Moore, anebo především samotný Pelé.
2: You can get up here. Don't try and run through. Don't try and be a hero and get a goal yourself. That center I want up there and I want you to pass. Pass, always pass. Let the ball do the running for you. Don't try and run with it. You're in no condition to run for 90 minutes, I tell you. This especially applies to wingers. If you can't cross, don't run it through. Try and get a corner. A set piece works in our favor, which means that as they go and do.
1: Možná to někomu zní až jako vtipný námět, jenže tohle vychází z pravdivé události. Takzvané utkání smrti odehráli během války ruští vězni proti výběru Luftwaffe. Vyhráli 5-1, ale pro některé to po utkání dopadlo tím nejhorším možným způsobem. No, u fotbalu a vězení vlastně zůstanu i v dalším filmu, ale tentokrát už to lehce odlehčíme.
0: Film Time. Film Time na rádiu Čas Rock.
3: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

0: Rádiu Čas Rock. Připrav se na největší rockovou jízdu léta. Holba Rock na grilu 2026 Rádia Čas Rock přiváží 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě pořádnou dávku tvrdé muziky a poctivý rock. Na pódiu se představí Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Jamaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Kupuj vstupenky už teď na časrock.cz a buď u toho, když to pod Stříbrným jezerem rozbalí rocková elita. Holba Rock na grilu 2026 s rádiem Čas Rock.
1: Filmtime na rádiu Čas Rock.
2: Fotbal za mřížemi, to je činnost, ke které tam může docházet, ale zároveň se tak jmenuje film z roku 2001. V originálním znění jej hledejte pod názvem Mean Machine. Jedná se o britský film, kde sledujeme fotbalistu Davina Meehana, který má vlastně všechno. Slávu, peníze, krásnou přítelkyni, jenže díky bouřlivé povaze putuje za mříže. A tam se dostane do svízelné situace. Nakonec má sestavit tým spoluvězňů, který bude hrát zápas proti dozorcům. A ať už dopadne utkání jakkoliv, určitě někoho naštve. Takže co s tím? V hlavní roli hraje Vinnie Jones, který byl vlastně před svou filmovou kariérou také profifotbalista, ale zároveň velký rapl a některé jeho eskapády jsou i na internetu k vidění dodnes, takže s tou ústřední postavou měl hodně společného.
3: What do you think? Bring the clipboard.
4: Five. Three. A generous one. Seven.
3: Seven?
4: You missed two.
2: Výtečnou menší roli tady má i Jason Statham. A pokud vám námět něco připomíná, no je to úplně v pořádku. Najdeme tady jistou podobnost s filmem Návrat vítězství, je to ve vězení, ale stoprocentní provázanost je tady na místě s komedií Trestná lavice. A to jak verze s Adamem Sandlerem z roku 2005, anebo s originálem, ve kterém hrál Burt Reynolds a který pochází z roku 1974. Ono to všechno vlastně stojí na stejné a podobné premise. Takže se můžeme bavit o tom, kdo, kde, kdy s čím přišel první, ale já vám raději doporučím pustit si film Fotbal za mřížemi.

0: Čas rok.
1: A jdeme na českou scénu, kde samozřejmě nemůžu vynechat Okresní přebor. Seriál, který byl původně odmítnut, ale později ho pod svá křídla vzala jiná televize a dobře, že se tak stalo. Z Okresního přeboru se stala kultovní podívaná a každý, kdo se někdy pohyboval kolem amatérského fotbalu, tak dá tvůrcům za pravdu. Ano, tyhle příběhy se skutečně dějí.
2: Tento perfektně kope. Říkal.
1: Mnoho lidí ale zapomíná na jednu věc. Ještě před Okresním přeborem tady totiž bylo Kožené slunce. Televizní film z roku 2002, který natočil Karel Kachyňa. A jestli jste ho neviděli, tak to určitě dožeňte.
3: Uděláme v pohodě. Dám sám pět fíků. Pět fíků. Dáme bůra, dáme bůra.
1: Krásný příběh vesnického klubu, který bojuje o záchranu, aby nespadl do pralesní ligy. Film se mimochodem může pochlubit sympatickým obsazením. I tady namátkou hraje Ondřej Vetchý anebo David Novotný. Ale jestli byste přece jen potřebovali něco šílenějšího s fotbalovým nádechem, tak mám pro vás ještě jeden tipan. Více už za chvíli.
0: Film Time. Na rádiu Čas Rock.

0: na mega koncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz. Filmtime. Na Rádiu Čas Rock.
1: Umět hrát fotbal, to je krásná věc, ale neumí to každý. A umět hrát fotbal ve stylu kung fu, tak to zvládne opravdu jen pár jedinců. V roce 2001 vznikla fakt ujetá komedie Shaolin Soccer. Za filmem stojí mimochodem tým, který o 3 roky později natočil legendární kung fu Melu. No a mele se to i tady na fotbalovém hřišti.
2: Vstaň! Vstávej! Zvedni se hned! Co to děláš?
3: Vždyť nás zabijou, co pak to nevidíš?
2: A co jsi čekal, piknik?
3: Ale oni podvádějí, to jim to jako dovolíš?
2: Ty jsi dohrál!
3: Jsi blázen!
1: Shaolin Soccer ve své době zaznamenal velký úspěch a stal se z toho obrovský hit hlavně na videu a DVD. Já si pamatuju, když jsem to viděl poprvé, přiznám se, zval jsem tenkrát smíchy a říkal jsem si, kde na to ti blázni chodí. Najdete tady odkazy na Bruce Leeho, na Matrix a třeba v italské verzi nadabovali hlavní postavy profi fotbalisté. Já si myslím, že dnešní fotbalový výběr byl velice pestrý. Měli jsme tady drama i komedie, takže si vyberte. No a mě nezbývá nic jiného, než se s vámi pro dnešek rozloučit. Moc vám děkuji za váš čas, za poslech a příští týden si to určitě ve Filmtimeu zopakujeme.
0: Filmtime. Filmtime na rádiu Čas Rock.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. Partnerem je ProEx 2000. Střešní krytiny, okapové systémy a vše pro vaši střechu. ProEx 2000. Střechám opravdu rozumíme.
0: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory a pod záštitou statutárního města Opava.
1: Čas.

0: Čas rok slaví narozeniny.
1: Halo, halo, tady je Poli a Insania. 15 let, tak to už můžete poslouchat mládeži nepřístupnou hudbu. A my vám s Insánií přejeme, ať jste tu do stovky. A čistý frekvence. Nazdár.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: Dobrý večer. Jsme moc rádi, že jste se pro následující minuty rozhodli pro poslech Rádia Časrock anebo sledování TV Rebel.
1: Na obou stanicích dnes opět po týdnu otevíráme náš rebelský bar a společně s námi se o otvírák postarala také kapela Insania.
0: Takže začátek ryze český, jinak brněnská kapela kutí novou desku, tak snad se jí dočkáme ještě letos. O novinkách to ale bude i v následujících chvílích.
1: V polovině května fanoušky potěšili a hlavně překvapili Deep Purple. Oznámili novou desku Splet a vypustili i nový single.
0: A opět můžeme doložit staré, ale pravdivé klišé, věk je jenom číslo.

0: Za námi je jeden Urban Boy, alespoň tedy v podání Deep Purple, a před námi ještě jeden kousek z aktuálního roku.
1: No, jde vidět, že kapely jsou při chuti. Nová muzika přichází z táboru klasik, jako třeba Rolling Stones nebo právě Deep Purple, kteří dohráli.
0: Ale novinku si pro letošek připravili také legendy nu metalu Korn. Single Rewards the Scars vyšel zcela náhle a úplně bez ohlášení.
1: Bylo to součástí soundtracku ke hře Diablo 4 a podle členů kapely mají chuť nahrávat nové věci a prý jich mají v zásobníku dostatek.
0: Tak uvidíme, s čím přijdou v listopadu do Prahy. Koncert v O2čku je naplánován na 16.
1: A tady máte píseň Rewards the Scars.

0: Jsme v polovině dnešního rebelského baru. Za námi jsou také dvě písně, jenž byly nahrány a vydány v letošním roce.
1: No tak si můžeme dát něco staršího. I když zase tak moc cestovat v čase nebudeme. 2019, mimo jiné doba, kdy kapela Motionless in White vydala desku Disguise.
0: Nahrávka, která jim pomohla dostat se do podvědomí více metalovým fanouškům, doslova po celém světě.
1: Hlavním poselstvím této desky bylo říct, jak hudba dokáže spojovat, a určitě stojí za poslech.
0: My vám jako ukázku pustíme single Code, no a potom už nás čeká jeden příběh o rozpadu přátelství.
1: Toho našeho teda ne? Snad?
0: Snad ne.
1: Ale uvidíte.

0: Slíbili jsme příběh o jednom přátelství, které zřejmě dostalo vážné trhliny. Hlavní roli teď budou mít tedy Machine Gun Kelly a Youngblood.
1: Dvě velké hvězdy moderní metalové scény, nebo tu a tam vlastně i rapové, ono vždycky záleží, jakou má kdo náladu.
0: Každopádně pánové si spolu rozuměli, nejen hudebně. Jenže potom došlo na určitý rozhovor, jehož součástí byla i Sharon a Kelly Osbournovi.
1: Obvinili totiž Machine Gun Kellyho z toho, že okopíroval styl právě Youngblooda. Přesně řečeno, šlo o růžovou barvu.
0: No a Youngblood se kolegy nezastal a to neměl dělat. Machine Gun Kelly se cítí být zrazen a v nedávné písni se do bývalého parťáka i obul. Takže zpěváci jsou evidentně vepři.
1: A za všechno už je růžová barva. No tak alespoň zaspomínejme na dobu, kdy byli ještě kamarádi a nahráli spolu písení.

0: Tak, koukáme na hodiny a bohužel budeme asi muset zavřít.
1: Ano, i podle korálku už je nejvyšší čas. Do našeho hudebního koktejlu zbývá přimíchat poslední hudební vložka. A ta bude z Velké Británie.
0: V roce 2021 se dala dohromady dvojice Cameron Humphrey a Tom Mellon. A vznikla kapela s názvem Love is Noise.
1: Debutová deska jim vyšla v únoru loňského roku, jinak ale vydávají EPčka a singly jak na běžícím páse.
0: Na podzim stejného roku to byla třeba píseň Everyone Bleeds, no a právě s ní se dneska rozloučíme.
1: Mějte se hezky, bando, my vám moc děkujeme za přízeň a jdeme uklízet, aby to tady bylo všechno příští týden pěkně čisté a vonavé.
0: Čau.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit.

0: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
1: Letní roková jízda Rádia Čas Rock jede naplno. Naše roková banda si už vyhrála lupeny na Tubatanku, mega koncert Rádia Čas, Magma Fest a kupu dalších. A co ty? Od pondělí jsme zpátky s novou výherní větou a další náloží vstupenek. Letní roková jízda jede dál, jen na Rádiu Čas Rock.

0: pojďte z vody. Mám pro vás nachystanou večeři. Pak si zalezete do stanu a my s tatínkem vyrazíme na koncert.
1: A kam, mami? To nás tady necháte?
2: Ale neboj, synku, budeme kousek tamhle pod tím pódiem. Ale kluci, rychle pojďte z toho jezera. Chceme s mamkou stihnout Ronnieho Atkinse.
3: Jojo, mít festival hned vedle jezera je prostě bomba. A takovou výhodu ti přináší festival Holba Rock na grilu. I letos se všichni sejdeme na Stříbrném jezeře a už tento víkend si představíme kapely, které vystoupí na stage. Víkend s festivalem Holba Rock na grilu. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock. Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Na rádiu Čas Rock.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Ahoj, milé vážené rockerstvo, fandové metalu, taky fandové metalmánie, a nebo TV Rebel či Rádia Čas Rock. Zdraví vás David Zbavitel, za námi je úvodní klip dnešního dílu. Za námi jsou Slayer, legenda metalové scény a součást velké metalové čtyřky spoza velké louže. Skladba Raining Blood má v techničáku rok vydání 1986. Patří mezi zlatý fond metalové muziky. Pánové z kapely Slayer historii připisovali už od 80. let až do doby, kdy se rozhodli, že se koncertování věnovat nebudou. Důvodů je víc. V každém případě jeden z muzikantů zůstal věrný pódiím a se svým solovým projektem. Kerry King, to je jméno, o které půjde v dalších minutách. Takže přátelé, volume doprava, pojďme se podívat na jeho počiny, které vznikly po roce 2023.

Vítejte zpátky ve studiu Metalmánie, na kterou můžete koukat na televizi Rebel, případně pouze poslouchat na rádiu Čas Rock. Za námi je skladba Where I Reign z alba nazvaného podle hlavního autora, tedy Kerry King. Po oficiálním rozpuštění Slayer se Kerry King obklopil skvělými muzikanty. Jednak Paul Bostaph, který byl součástí Slayer, taky bývalý člen Hell Yeah, Kyle Sanders, dále jeden z členů Machine Head, Phil Demmel, a podstatná věc, Kerry King svěřil mikrofon skvělému zpěvákovi a tím je Mark Osegueda z Dead Angel. Vzniká tedy superkapela a taky vzniká celé album. No a z něho já vám teď nabídnu další kus.

Stopáž Metalmánie je ve své druhé polovině. Dneska Kerry King a pokračování jeho hudební kariéry. Solové album From Hell I Rise vznikalo celkem dlouho. Už od roku 2020 a vydáno bylo o 4 roky později. Celkem 13 tracků obsahuje klasické Kingovy riffy, doplněné právě o vokál Marka Oseguedy. Pro někoho něco nového, pro někoho takové, řekněme, hudební pokračování tvorby Slayer. Protože Kerry King je autorem nejslavnějších riffů kapely. Pánové navíc podpořili desku jak turné, tak i účastí na festivalech.

Tak bando, máme za sebou další muziku, muziku, která není až tak stará, protože v podstatě pochází z pera Kerryho Kinga a z jeho solové tvorby. Skladbu, kterou jsme poslouchali, tak to je další kousek z jeho desky, skladba má název Toxic. No a tak, jak jsme tenhle ten díl začali, tak ho samozřejmě i ukončíme, protože Kerry King je nedílnou součástí Slayer, tak si dáme titulku z roku 1988, Sound of Heaven. No a já samozřejmě ještě přihodím prosbu, abyste i vy připsali, které kapely bychom měli zařadit do dalších dílů Metalmánie, případně třeba i backstage, to už je zcela na vás, koho byste chtěli, abychom odchytili. Já jsem Zbavoš, přeju dobrý poslech, ostrý zvuk a za týden se na vás těším. Mějte se.

0: slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba, zdravíme vás z Festiáku od Rybiček 48 letí. Obrovský pozdrav pro rádio Čas Rok. A my vám přejeme všechno nejlepší k 15. letům. My příští rok slavíme 25 a nebojte, vy nás jistě jednou doženete.
2: Jo.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

0: Radio Čas Rock slaví narozeniny.
1: Čau, já jsem Jožin z kapely Lauter a chtěl bych popřát všechno nejlepší Rádiu Čas Rock k jeho 15letému výročí. Buďte stále tak skvělí, jako jste, a hrajte úžasnou rockovou a metalovou muziku. Ahoj.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

0: napříč českou rockovou scénou. Rock Music.
1: Ahoj, tady Kusovka. Vítejte u poslechu prvního letošního letního speciálu, ve kterým budou mými hosty Petr Pečen, lídr skupiny Dr. Pepe a spolumajitel festivalu Benátská, a také ještě Martin Němec, hráč na klávesové nástroje, hudební skladatel, zakladatel skupin Precedence a Lily Marlene, malíř a spisovatel. Martine, ahoj.
2: Ahoj.
1: Vzpomeneš na moment, kdy jsi poprvé řekl tak... A budu hudebním skladatelem a založím parádní rockovou kapelu.
2: Prosím tě, takovou větu sebevědomou jsem si nikdy neřekl, ale samozřejmě na střední UMPROM, kterou jsem studoval, jsem se potkal s člověkem velmi výrazného typu, který se jmenoval Jan Hedl, a časem mu přibyla přezdívka Sahara. Je asi 10 verzí, jak se to stalo, já si pamatuju jedno, ale to vás nebudu zatěžovat. No a protože na střední škole na UMPROM na Soupce každý druhý založil kapelu, tak my jsme z legrace začali si natáčet takový nahrávky doma a pojmenovali jsme naši kapelu Duševní hrob a natočili jsme několik takových fiktivních alb, ke kterým jsem udělal obaly, samozřejmě jako kdyby to byly LPčka. A poslední nahrávka Duševního hrobu už ale probíhala ve studiu v Ypsilonce na tajňačku v noci, byl z toho pak průšvih samozřejmě. A to už
1: vím, o čem mluvíš.
2: To už vzal do ruky Mikuláš Chadimas, tehdy z Extempore, a dělal jakoby produkci. A nakonec to vyšlo u Black Point jako nějak po revoluce a existuje ta nahrávka. No a protože jsme si říkali, že bychom se docela rádi veřejně zahráli, tak jsme říkali, že s názvem Duševní hrob asi bolševika neobněkčíme. A protože jsme měli kamaráda takového fantastického, který si oblíbil slovo precedence a začal ho používat jako velmi často, velmi frekventovaně, tak vznikl precedence. A asi do roka jsme měli nějaké první vystoupení a myslím, že to bylo na parníku jazzový sekce a tam pak vyšla recenze pod přitroublým názvem Precedence skrývá hudební objev roku. To celé probíhalo, o čem mluvím. Když jsme založili tuhle kapelu Precedence, tak to bylo v roce 82. Takže... Hop do současnosti.
1: Ano, přesně.
2: A ta současnost, teda lépe řečeno příští rok, 2027, dobře počítám, bude takovým zvláštním rokem, protože bude 45 let precedens.
1: Tomu se ještě dostaneme, ano. Ale já bych teď rád našim posluchačům pustil tvojí skvělou muziku a... Tou první bude pecka s názvem Soumrak bohů, která je jako letitá, ale my si pustíme nejnovější studiovou verzi s Danielou Langrovou. Je to nářez, poslouchejte. Soumrak bohů, Precedence.

0: Dá se vůbec říct, Martine, která z těch tvých uměleckých profesí je pro tebe nejpodstatnější, která tě nejvíc baví nebo bere?
1: Ne, to je samozřejmě, to by bylo paradoxní, kdyby mě bavilo něco nejvíc, tak bych to dělal, že jo, a nedělal bych to ostatní. Ale protože já jsem blíženec, co jsem trošku takový paranoidní, tak nemůžu být ani bez jednoho, takže já chodím do ateliéru v podstatě každý den, jako do práce a zatím dávám těch 7 podlaží bez výtahu teda. Akorát mám poslední roky pocit, že to je vždycky o patrovejš další rok.
0: Ano.
1: Nicméně tomu se věnuju naplno a pak dělám muziku a ty se věnuju taky naplno. Takže ne, že jedno z toho by byl koníček. Když dělám hudbu, tak ji dělám většinou s kolegou, s Pavlem Nadomou, s kterým už děláme taky neuvěřitelných let a který zažil všechny ty obsazení kapely a s kterým jsem dělal i spoustu hudby filmový a divadelní. No a mezi tím prostě chodím do toho ateliéru a maluju obrazy a v tom příštím roce, protože když jsme u těch vysokých čísel, tak já se dočkám neuvěřitelných, šílených 70 let.
0: Člověk by to teda neřekl, když by tě potkal takhle jako na chodníku. Teda to jsem, než jsi mi to napsal, tak jsem si tohle to nemyslel. Já jsem si myslel, že jsme tak jako stejně věkově. Mě je 62. Ale ty seš o těch 8
1: věc. Sex, drogy a rock and roll dělaj svoje.
0: Jo, ano.
1: A já se hodně cítím jako puberťák celý život. Takže takový jako puberťák, který trošku hůř možná někdy chodí, když se bolí kolena, ale furt se cítím vlastně jako... Forever Young.
0: Jo. Dáme Větrný mlýny. To je pecka z jakého období?
1: To je pecka, která vznikla tak před 3 roky asi a zpracovali jsme to všechno na desku aktuální od Stíny Černé.
0: Ano.
1: A
0: kterou si myslím dneska přines.
1: Kterou jsem dneska přines.
0: Začeš, děkuju, protože ji v archivu ještě nemám. A ta tam nesmí chybět, protože to je fakt hodně dobrá práce. Jdeme poslouchat Větrný mlýny, Precedens dneska po druhý.

0: byly větrné mlýny od skupiny Precedence, mimo s tím ještě stále Martin Němec, hudební skladatel, malíř a spisovatel. Příští rok se ti schází několik tvých význačných jubilejí. Tak jsme si řekli, že si o tom něco řekneme, tak ty už si tady prozradil, že slavíš 70, ale co dál?
1: No, hlavní věc je, že příští rok skupina Precedence slaví neuvěřitelný 45. výročí. Já vždycky říkám, že jsem se smál Petrovi Endovi, když už hráli 25 let Olympik, proč se na to nevykašlou. A dneska už chápu, proč se na to nevykašlou, protože ta hudba Čelka strašně okysličuje jako a dodává mu nějakou novou energii. A,
0: to podepisuju.
1: A ty koncerty jsou strašně důležitý. Ale zejména celá ta parta, která vznikla kolem Daniely Langrový, je úplně skvělá. Ona vlastně doporučila prostě kytaristu a pak doporučila bubeníka a vznikl z toho takový kompaktní spolek a myslím, že tu energii i velmi dobře předáváme posluchačům a máme z toho hraní obrovskou radost.
0: Hmm. Kolik jsi vlastně vydal celkem alb za svoji éru skladatelskou a počítejme jak Precedence, tak i Lily Madlen. Na to nesmíme zapomenout.
1: Jasně, Lily Madlen jsou tři desky, Precedence, když nebudeme počítat výběry různý, že jo, to je nesmysl, tak těch základních alb šlo 5 nebo 6. Já jsem strašně špatným archivářem.
0: Sám sobě v hlavě.
1: Sám sobě, ale protože jsem mezi tím vydal, založil kapelu Basic Beat, která vydala dvě desky prostě a se Saharou jsem nahrál několik desek zase pod jinými názvy a pak jsem vydal nějaký alba ezoterický hudby, takže já mám na kontě asi 30 až
0: tak.
1: Alb. Vím, že nějaký fanoušek, který na rozdíl ode mě má všechny ty alba, tak to vyfotil na zemi a že už to byl takový kobereček, jako docela slušný. A někdy třeba nemuseli být, to posoudí někdo jiný než.
0: Ale jo, tak to stačí asi 30 až 40 alb mít za sebou. To je bomba. Ještě jsme zapomněli na jedno jubileum.
1: Ano.
0: Doba ledová.
1: Doba ledová bude mít 40 let, no, jinak se to sešlo všechno.
0: Takže Doba ledová 40, ano. To je kultovní album muziky, kterou si dělal vlastně poprvé natočenou s Bárou Basikovou.
1: No, jasně.
0: A bylo to takový zjevení na český rockový scéně. Prostě nikdo to neuměl moc zařadit, co to je. Ano. On to nebyl ani Big Beat, nebyl to ani New Wave. Vlastně víceméně to tahlo k nějaký novoromantice.
1: Určitě.
0: To si myslím, že si poslouchal Ultravox a tady ty Jazzu a tady ty kapely, jakože jsme Jazzu, oba poslouchali.
1: Ultravox je to bylo.
0: No, to mě to fungovalo taky hodně.
1: A podobně.
0: Ano, Eurythmics,
1: jasně. Pečváky samozřejmě. Bylo to taková doba, kdy jsme patrně, prostě člověk buď to má štěstí, nebo má smůlu a my jsme měli štěstí, že v nějaký správný době, když už jako ten bolševik tak skomíral, tak jsme přišli s hudbou, která byla hodně syntetická, což v tu dobu úplně u nás nebylo zvykem a do toho ten Bářen téměř operní hlas, jo, tak jsme něco takového vytvořili. Byla to první moje autorská deska, protože
0: ano.
1: My jsme se předtím rozešli se Saharou, který byl autorem většiny repertoáru. A vlastně první skladba, kterou já jsem v životě složil hudbu i text, jsem se sedl jednou a udělal jsem to poměrně rychle a to se jmenuje Doba ledová.
0: Další pecku, kterou si pustíme, tak jdeme zase do současnosti. Marie Bladová, co bys nám chtěl říct o tady ty písni a kdo je Maruška Bladová? To je nějaká tvoje známá?
1: Prosím tě, já nerad hrozně vysvětluju texty, že jo? Protože si myslím, že je mnohem zajímavější, stejně jako u obrazů, když si ty příběhy k tomu vytvoří ty posluchači nebo ty diváci. Protože to nejde mít manuál jako k něčemu, co je nějakým uměleckým dílem, takže ať se o tom myslí každý, kdo chce, co chce.
0: Když si to poslechne.
1: To divná ženská, to v každém případě.
0: Jo, a tak my s ní někdy se známíš, ano, ano, ano, divný ženský rád.
1: Podle toho jestli v noci nebo přes den, jsou dvě různý.
0: Tam jsou, ano, takže je to Jekyll a Hyde.
1: Ano, přesně.
0: V ženské podobě.
1: Je to tak, člověče.
0: Tak jdeme poslouchat.
1: Ano.
0: Marie Bladová, Precedence.

0: Se Sviany v ruce jde každá party tím správným směrem. Sviany, tradiční nepasterované pivo. e-shop.pivovarsviany.cz.
1: Máš za sebou spousty koncertů, je nějaký, na který vzpomínáš nejraději?
2: To je strašně těžký říct, protože ty koncerty s tou současnou sestavou vlastně lidí v generaci mladších, například kytarista Karel Vošta se narodil rok po tom, co už byl prezident, tak je to, ale ty lidi tomu dali novou energii, jak říkám, a my se těšíme na každý koncert a užíváme si to, ať to bylo třeba v Sono Centrum, kde jsme dělali před kapelu skupiny Slayer, ale hráli jsme 50 minut a bylo to v Sono Centru v Brně, což je úžasný prostor.
1: To jo, já ho znám. No,
2: ale nebo zase v Broumově v undergroundovém klubu Eden, který má úplně odlišnou atmosféru. Jsme si užili přenádherný koncert, takže já myslím, že jsme takový adaptabilní a že si, tím, že si to užíváme, jo, tak jestli je to úplně underground, nebo jestli je to obrovská scéna, je vlastně jedno, protože je důležitý s těma lidma navázat tu komunikaci a o tom to je. A předat si tu energii.
1: Ano, a je jen jedno vlastně prakticky, kde.
2: Je to tak.
1: Martine, kolik odstínů má z tvýho pohledu černá barva?
2: Já myslím, že mnoho, protože já jsem třeba milovník černobílých filmů a vím, že kamarádovi děti tomu říkají, že to nejsou černobílý filmy, ale šedivý. Ale těch odstínů černý je mnoho a skrývají se pod něma různý příběhy. Já se přiznám, že si myslím, že jsem poměrně radostný a veselý člověk a v té tvorbě hold se vždycky objevuje ta temná stránka, jo, kterou určitě mám a která mi připadá zajímavější, protože jsem kromě jiného milovníkem hororu a když děti na škole četli Malýho Bobeše, tak já jsem četl Edgara Allana Poe.
1: Takže Havrani a tady to všechno probíhalo.
2: Ano, Vrány a Havrani je třeba název předposledního alba Lili Marlen.
1: Od Stíny černé si teď dáme, což je vlastně titulní pecka nejnovějšího, velmi zdařilého alba skupiny Precedence. Jdeme na to.

0: CZ.
1: Kde najdeme precedens na netu, pojďme si ještě říct, aby naši posluchači mohli zapátrat, co je okolo tebe aktuálně novýho a okolo skupiny. Precedens samozřejmě i Lily Marlen v současné době.
0: Myslím, že když si zadáš www.precedens, tak si doma prostě. Já řeknu, že mám svoje stránky, kde jsou k dohledání i moje obrazy, i v obě kapely a všechno. Tak. A to je www.martinnemec.art.
1: Art.
0: Ano, a tam to, se dá najít úplně všechno, tam jsou odbočky na všechny strany.
1: Art.art, tomu rozumím. Ano. V tom případě úplně, totálně. Tak jo, děkuji. Já ti moc krát děkuji za dnešní posezení tady v letním speciálu, že jsme si tady mohli připomenout precedens jednu ze zásadních českých rockových kapel. A
0: můžu tě skočit do řeči ještě, ano? Protože k tomu příštímu roku, k tomu výročí 45. ke kterému chystáme řadu koncertů a různých věcí, by měl, nebo vyjde určitě kniha všech mých textů, co jsem kdy napsal pro obě kapely.
1: Super.
0: A bude to vydávat asi nakladatelství Maťa.
1: Tak jo, tak děkujeme Maťovi, ne?
0: Ano. A já děkuju vám za pozvání a zdravím všechny posluchače. Ahoj.
1: No a než tu přivítám Petra Pečenýho, zpěváka skupiny Dr. Pepe, tak si pustíme jednu ládovačku a bude to Divá bára a letíme pryč.

0: Mým dalším dnešním milým hostem je doktor Petr Pečený, lídr skupiny Doktor PP a spolumajitel festivalu Benátská. Petře, ahoj.
1: Ahoj.
0: První otázka je absolutně jasná. Kdy a kam máme letos vypálit ze svých kutlochů na Benátskou?
1: Je to v takovém tradičním našem termínu, je to poslední víkend v červenci a je to začínáme ve čtvrtek 23. července a končíme vlastně v neděli 26. července nad ránem, takže v podstatě tři festivalové večery.
0: No a protože tu letos zahrajou čím dál tím populárnější Proteus, který si jsem taky pozval, tak si teď od nich zahrajeme pecku s názvem Zrozený pro Big Beat. Tak to známe, že jo, Petře? Že jsme se tak jako trošku zrodili pro Big Beat, nebo ne?
1: Ale už je to dost dávno, jo, jsme se zrodili pro Big Beat.

0: ryze českou rockovou televizní hitparádu s názvem TV Rock Paráda můžete sledovat na pravé rockové televizi Rebel a online na rockparada.cz. A nezapomeňte, že každý měsíc hrajeme o mega balík rockových dárků.
1: Jaký parádní kapely zahrajou na letošní Benátský? Pojďme teď představit den po dni, jestli tu máš nějak připraven před sebou.
2: Vždycky čtvrtek je tematický, takže ve čtvrtek jsme udělali slovenský večer. Takže tam bude Richard Miller, Petr Nať, No Name a Horkýže, Slíže. Na té druhé stage máme takový rockovej a hodně punkový večer, takže tam budou totální nasazení, my tam budeme s doktorem, budou tam Fialky, bude tam můj brácha s Budulínkem, svojí kapelou, bude tam Proteus, jak jsme říkali, a bude tam Záviš, kterýho, to je kníže pornofolku, jak mu říká Radek Pastrňák.
1: Ano,
2: takže na to

0: tu lásky svý stát, což je pecka, kterou pro Turbo složil současný kytarista skupiny Kiss, Tommy Tyre. Jdeme poslouchat Turbo.
1: Já se těším.
0: A vidím tu lásky svý stát.

0: Posloucháte pořad Rock Music CZ na rádiu Čas Rock.
1: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.
2: Ale jak složitý je například objednat, získat na takovýhle kultovní festival takovou kapelu, jakou je Roxette a jak velký je celý jejich tým? Je to na objednání menšího hotelu?
3: Ale je to složitý, to je asi tak, že nejdřív na to musíš, nejsložitější je sehnat ty prachy. Já jsem se shodou okolností s tím manažerem od Roxette potkal, když tady hráli, myslím v říjnu, tak jsem se potkal jak s ním, tak s tím jejich, jako šéfem toho jejich týmu, který se o ně stará, který byli oba hrozně příjemný, tak doufám, že to bude i jako na place dobrý, zatím ta komunikace je super. Samozřejmě záleží na tom, jak ta kapela pochopí, že nemůžeš udělat třeba všechno, jo. No, že prostě, no ale zrovna s těma Roxette se komunikuje zatím velmi dobře, no.
2: Na koho se nejvíc těšíš z českých kapel, nebo spíš bych se měl zeptat, na jaký kámoše se nejvíc těšíš? Ty už si tu jmenoval, že jste velký kámoši s Vítkovo kvartetem, se kterýma jste se zkamarádili a jezdíte spolu nějaký koncerty, tak tomu...

0: musí být hodně jako živelný, ale no, žlutej pes, hejma a tak, vej, tak...
1: Ale na Ondru se těším moc, protože já jednak mám rád žlutý psa jako muziku, jednak my se známe tisíc let a vždycky se strašně rádi vidíme. Určitě se právě těším na to Turbo, na Činasky, no a samozřejmě na Luci, protože s Michalem Dvořákem a s klukama se znám taky tisíc let. Samozřejmě Richarda Millera, s kterým jsme byli zase hráli v Americe na festiáku. Je tam spousta lidí, kterých prostě si vážím a který vždycky rád vidím. No. Bohužel někdy se tkne tím stylem, jako když jsem 7 roku potkal Divoký Billy a nějak jsem se s tím zdržel. Bohužel druhý den jsme hráli asi o 3 s mojí partou, takže to byl jeden z mých, řekl bych, nejkrutějších koncertů, co jsem kdy zažil. No, ale to k tomu festiáku.
0: To jo. Znáš kapelu Dr. Pepe?
1: No zatím ještě jo.
0: Tak.
1: Tak a ty znáš, taky, ty tatu, znáš.
0: No 100%. Hele, dáme od vás, víš, kdo já jsem, tak...
1: No hurá,
0: že jo,
1: konečně pořádná muzika u tebe v rádiu.
0: Doktor Pepe, jasně, jdeme na to.

0: Rock Music CZ. Co je novýho okolo doktora PP? Dostávají se ke mně informace, že už by to chtělo třeba jako nový album, nebo aspoň EPčko, nebo aspoň single. Tak co k tomu máš?
1: No my jsme udělali loni single, nebo písničku novou, protože my jsme dlouho nic neudělali. No a měli jsme z toho radost, že ty lidi, že to zrovna zafungovalo jako neskutečně. Hodně se to hrálo v rádiu. Má to přes milion shlídnutí, asi 1 200 000, myslím, to má shlídnutí za ten rok na YouTube, což je dobrý. No, takže jsme se navnadili, že bychom mohli ještě něco udělat a lidi za náma taky chodí, protože na koncertech třeba tahle písnička strašně funguje. Takže připravujeme, já si myslím, že tenhle rok já bych chtěl, mně se nechce dělat album. Já jsem přešel na takový ten model, že radši jako dlouho pracuju na jedné písni nebo dvou a potom na ně uděláme klip, takže já věřím, že určitě fanoušci se letos dočkají minimálně dvou věcí, ale přeci jenom my jednak hodně hrajeme a já mám i jiný aktivity z Benátska, takže já bohužel se k tomu doktorovi chovám občas jako trošku macešsky, ale vzhledem k tomu, jak to funguje teďka na koncertech a že lidi opravdu jako to mají rádi, tak určitě se tomu letos budu věnovat víc a i kluci z mý kapely a rád bych, aby jsme jako dvě písničky letos udělali, no.
0: Na Benátský hrajete v jaký den, od kolika hodin a na jaký stage? Pojď ještě pozvat konkrétně na váš koncert.
1: My tam hrajeme v Magna hudebním stanu a hrajeme někdy odpoledne a úplně přesně nevím kdy. To bych kecal, já to tady nemám napsaný, ale je to někdy odpoledne, spíš jako v jednom, my jsme jako jedna z hlavních kapel v tom stanu, takže to bude v nějakém čase takovýmhle, no, ale určitě to prostě někdy podvečer, tak odhaduju podvečer čtvrtek, no.
0: Tak na Benátský taky zahraje David Koller, to je dobře, že se tam pozval a dáme si od nich spokojenou.

0: Na jaký adrese na internetu najdeme Benátskou?
1: Hele, ono je to www.benatska.cz.
0: Já jenom připomenu našim posluchačům, že na adrese, na facebookové adrese Fine Rock budou soutěže o lísky, tak si to nenechte ujít. Petře, moc krát dík za pokec, ať přijde spousta lidí. Měj se moc hezky, pozdravuji ostatní, ahoj.
1: Děkuju a já moc děkuju všem, kteří k nám chodí, protože kdyby jich nebylo, tak
0: nejste.
1: Žádný festiák.
0: Jasně.
1: No, takže za to jsem moc vděčný a moc se kladím. Tak se mějte krásně.
0: Ahoj, Petře.
1: Ahoj.
0: To je pro dnešek úplně všechno. Příště tu se mnou bude Veronika Krejzová, frontmanka skupiny Anacreon. A taky se tu dozvíte, jak to bude foukat na Rockfestu v Dačicích. Od mixu vám mává jako každý týden ze studia Avi pro Prochor. Od mikrofonu se s váma loučí Kusovka a vážené rockerky, rockeři, případně i rockerčata. Už teď se na vás těším zas příští týden. Tak za 167 hodin. Ahoj.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit.

jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme o lupeny na hororový cirkus, Tariu, Tublatanku a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: pojďte z vody, mám pro vás nachystanou večeři. Pak si zalezete do stanu a my s tatínkem vyrazíme na koncert.
1: A kam, mami, to nás tady necháte?
2: Ale neboj, synku, budeme kousek tamhle pod tím pódiem. Ale kluci, rychle pojďte z toho jezera. Chceme s mamkou stihnout Ronnieho Atkinse.
3: Jojo, mít festival hned vedle jezera je prostě bomba. A takovou výhodu ti přináší festival Holba Rock na grillu. I letos se všichni sejdeme na Stříbrném jezeře a už tento víkend si představíme kapely, které vystoupí na stage. Víkend s festivalem Holba Rock na grillu. Nejsme jen rád.

svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: rok slaví narozeniny.
1: Parto, přejeme vám krásné pubertální narozeniny, hodně roku, hodně posluchačů a minimálně dalších 15. Všechno nejlepší přeje Kapriola!
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok, nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.

0: Rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady je Márdi z kapely Vypsaná fixa. Chtěl bych rádiu Čas rok popřát všechno nejlepší k 15. narozeninám. Hodně posluchačů, hodně kvalitní muziky a hlavně ideální budoucnost. Happy birthday, rádio Čas rok. Happy birthday, rádio Čas rok. Happy birthday, rádio Čas rok. Dej to na hlas a tanči jako cvok. Hej, hej. Tak čau.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

0: už dál nemusíš hledat.
1: Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.